Nettmusiven! Onnen appendix! A tak vezmu papír a čtu. Gypsy.cz, i hned ho vypni! Musí ven! Krucifix! Krucipí